Dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana na dir tana dim tana